největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: počúva Speedy González v aute.
1: 6.48, dobré ránko, rockery. Tak Speedy González toto dnes počúval v aute. Dá. Máme dobrú náladu. 0905 277 377. To je naša WhatsApp linka. Tak napíšte, trojbalíček mám na sklade pre vás. Čo počúval Speedy González?
0: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock.

Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkýže Slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkýže Slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkýže Slížovica, 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko...

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených
2: 26 tisíc eur.
3: Tequila! Marito!
4: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klam, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce kolem se točí. Jú, ten je báječ.